0: Jahres, wenn kein nice Filmfestival ist, warum sollten nicht nur Tschechen herkommen, sondern auch Deutsche und Polen?
1: A když tedy se nekoná zrovna Nisa Film Festival během zbytku roku, tak byste řekl jako důvod, co by bylo důvodem, aby sem jezdili nejen Češi, nejen místní, ale i třeba němečtí nebo polští diváci?
2: A to se stává.
1: Stává se to už.
2: Ano, nestává se to, ale to se jedná o klasické digitální projekce a dokonce oni někteří žijí jako jsou manželství a podobně, takže sem chodí řada německých návštěvníků a dokonce říkají, že tady máme lepší kino než v Žitavě. Ale to je jejich názor, to není můj.
1: Jo, jo, jo. Es passiert schon, auch durch das Jahr, also nicht nur anlässlich des Neisser Filmfestivals, kommen auch Zuschauer aus Deutschland. Es gibt auch Ehepaare, die regelmäßig hierher kommen, die einfach Liebhaber von diesem Format sind und die ihrer Meinung nach gibt es ja ein besseres Kino als zum Beispiel in Zittau.
2: Promítaný obraz, tady máme 135 metrů čtverečních a prohnuté plátno.
1: Das Bild hier misst 135 Meter und wir haben eine gebogene Leinwand.
2: Jako objekt sám o sobě, který byl už tenkrát projektován pro stolový zvuk, má velmi dobrou akustiku.
1: Das Objekt, das Gebäude hat auch von dem ursprünglichen Entwurf eine ganz gute Akustik.
2: A stále se snažíme něco modernizovat, takže letos máme naplánováno, že tady budeme instalovat moderní zvuk Atmos.
1: Aber wir versuchen jedes Mal was Neues zu renovieren und der Plan für das dieses Jahr ist, den Sound ein bisschen zu verbessern und wir planen ein Atmos Sound.
0: Und noch eine letzte Frage, welchen tschechischen Film könnten Sie denn dem deutschen und dem polnischen Publikum empfehlen in der nächsten Zeit.
1: A poslední otázka, jaké české filmy byste pro jakoby nadcházející dobu doporučil německým nebo polským návštěvníkům tady zhlédnout?
2: To je těžký posoudit, protože chodí sem tam na zahraniční filmy, ceny se promítají v originál verzích, takže je to promítáno u nás titulkama, takže proto sem chodí tito zahraniční návštěvníci, ale jaké české filmy, to fakt neumím posoudit.
1: A nemáte nic ani na programu?
2: Na programu nejsou.
1: Na programu nejsou.
2: Jako v tomhletom víkendu, jako...
1: Ne, jako celkově, jako
2: jo, normálně hrajem.
1: Jako během roku.
2: Ano, to je na programu.
1: A máte nějaký tipy právě pro Němce nebo Poláky?
2: Dajte se, já to neprogramuju, to programuje partnerka, ale jo. Jako který filmy by byly vhodný, pak pro Němce to pak nemůžeme posoudit. My známe mentalitu, nebo ty hosty, co chodí tady z regionu, na jaké filmy, ale jako tohle to fakt nemůžeme posoudit, to prostředí. Já ho tak to prostředí.
1: Es ist für mich sehr schwer, das zu beurteilen oder schwierig, kompliziert es zu beurteilen, denn meistens werden hier vor allem ausländische Filme in der Originalfassung mit tschechischen Untertiteln projiziert. Und dafür kommt auch das Publikum aus dem Ausland. Wir haben zwar auch ein paar tschechische Filme in dem nächsten Programm. Ich mache selber das Programm nicht, das macht meine Partnerin. Aber wie gesagt, für mich ist das wirklich schwierig, weil ich die Mentalität nur von den regelmäßigen Zuschauern hier kenne und nicht die allgemeine.
2: Stalo se, že jsem přišli do trochu rozumí český i na český film, ale to je to výjimečné.
1: Jo.
2: Ale jako oni nejsou otitulkovaný ty filmy.
1: Nejsou otitulkovaný.
2: To znamená, že tam by jako se k tomu museli připravit titulky a podobně.
1: No.
2: A to už je trošku komplikovaný. Jo.
1: Das Problem ist auch, dass die tschechischen Filme nicht untertitelt sind, englischen oder deutschen Untertiteln. Das müsste man erstmal vorbereiten und das ist wieder ein bisschen kompliziert. Also wenn es tschechische Filme gibt, dann ist schon mal passiert, dass auch ausländische Zuschauer gekommen sind, die ein bisschen tschechisch verstehen oder verstanden haben.
0: Okay, ale máme tak Němci, který učí češtinu, nektar. Okay, vielen Dank. Díky moc i přeju vám další úspěch na vašem zajímavém formátě.
3: Mit zu den Spielorten des Neisse Filmfestivals gehört auch das Kino Warszawa in Liberec. Das Haus gilt als das älteste erhaltene Kinogebäude der nordböhmischen Stadt und wurde bereits 1922 im Art Deco-Stil erbaut. nachdem das Kino viele Jahre leer